0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 12. května. Tento den roku 1907 se narodila herečka Katharine Hepburn. V roce 1948 přišel na svět v anglickém Birminghamu rocker Stevie Winwood. O 10 let později přišel na svět syn herce Marlona Branda, Christian. Dnes už stejně jako jeho otec nežije. Zabila ho sestra jeho přítelkyně. 12.5.1884 zemřel jeden z nejznámějších českých hudebních skladatelů. Jmenoval se Bedřich Smetana a bylo mu 60 let. Psal se rok 1971, když se v Saint-Tropez ženil zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. 12. května 1992 se jistá Ingrid Bajens stala první Belgičankou, která zdolala nejvyšší horu světa, Mount Everest.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 6 hodin přesně teď.
1: Relax Radio.
0: Všem je krásné, dobré relaxační ráno, které bude zpočátku oblačné až zatažené. Přechodně má být dnes, ale polojasno, ojediněle přehánky. Během dne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Dnes máme zřejmě nejstudenější den v tomto týdnu. Vítr bude v nárazech o rychlosti 55 km za hodinu a nejvyšší odpolední teplota 12 stupňů Celsia. Tak jdeme se zahřát. Tady je něco pro zahřátí, zpěvačka Spaňa.

0: 12. května je právě dnes, 12. května roku 1743, a to je hodně dávno, Marie Terezie byla v Praze korunována v tento den, ale v roce 1743 českou královnou. To byla takzvaná korunovace na usmířenou, takže pokud potřebujete usmířit třeba dvě strany, tak mezi ně vložíte ženu. Kam čert nemůže, tam stačí ženu. To je hláška, kterou si vzpomínám, že byla v pohádce S čerty nejsou žerty, jestli si vzpomínáte. Takže takhle to dopadlo, Marie Terezie toho zavedla v tehdejší zemi hodně, co nám do dneška pomáhá. No a další královna, kterou tady máme, ta se jmenuje Daša. Dobré ráno, 7 minut po 6. hodině.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: koukám, teď se nám to sešlo, ty písničky. I always dream about you. Vždycky o tobě sním. A ta další od Eda Sheerana se jmenuje Doznívání. Tak možná, že nás čeká něco nového, že to je doznívání něčeho, co odešlo a zase něco nového přijde. Dnes je úterý 12. května, 6 hodin 17 minut. Co nového přijde, určitě dneska ráno budu mít pro vás v příští hodině 2 vstupenky na koncert kapely Visací zámek. No a hlavně doražte včas do práce a kdyby něco, tak je tady Lenka řidičů 606 736 736.
1: Ráno na relaxu. Ráno na relaxu. Relax Radio. Relax.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: A teď vůně spáleného benzínu. Pozor, dejte umělníka na silnici číslo 16 na příjezdu od Nové Vsi. Od Velvar se stala dopravní nehoda, je to hned z kraje u Labe. Srazilo se nákladní s osobním autem, jeďte opatrně.
0: Relax Radio. Mělník 103,4 FM. 103,4 FM.

0: Přesný čas 6 hodin a 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Časný. Místy vysvítá sluníčko, ale zatím ho moc neuvidíme. Zpočátku bude oblačno až zataženo, přechodně i polejasno a ojediněle přehánky. Během dne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky a pak večer budou srážky ustávat, oblačnosti ubývat. Taková je předpověď pro úterý 12. května s nejvyšší teplotou, stejnou jako je datum 12 stupňů Celsia. A už za chvilku na vlnách Rádia Relax Alvaro Soler, kterého jste mohli potkat a vidět 3. května v Praze ve Fóru Karlín v rámci svého El Camino Tour 2026.

0: Alvaro Soler, možná jste byli na jeho koncertu před pár dny a jede tour El Camino Tour 2026. El Camino, to je v současné době velice populární trasa, jako jsou třeba populární Ferraty, tak je populární El Camino. Někdo to bere jako životní výzvu, někdo jako očistnou cestu. El Camino znamená ve španělštině cesta a právě nejčastěji se tímhletím pojmem označuje proslulá svatojakubská cesta Camino de Santiago. To je síť historických poutních tras do Santiago de Compostela, kde bydlíte v různých rodinách a lidi vlastně tuhletu trasu několika kilometrovou vytváří. Máte i pití po cestě k dispozici a tak dále. Zkrátka, pokud se chcete vydat do Španělska, zkuste svatojakubskou cestu. Camino de Santiago, tahleta slavná evropská síť poutních cest vede ke hrobu svatého Jakuba ve španělské Galicii, ale známá je i francouzská stezka, francouzská cesta Camino France. Existuje mnoho tras, například portugalská nebo severní cesta. Takže to je tip na dovolenou právě teď, právě dnes, 12. května.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Jo, záložní padák, tak hned jsi si vzpomněl taky na to, když jsem si taky skákal na padáku. Záložní padák může být menší než ten hlavní, ale je navržený tak, aby snesl vyšší zatížení a rychlejší otevření. Já si vzpomínám, když nám instruktor říkal před seskokem, tak se skočíš z letadla, skákali jsme z anduly, podíváš se nahoru, když se ti otevře padák, tak je všechno OK. Když uvidíš, že nic nevidíš, tak máš zhruba 3 vteřiny na to, protože jsme skákali ze 600 metrů, máš zhruba 3 vteřiny na to, aby si otevřel ten záložní padák, protože pak si za 6 vteřin na zemi. Takže pokud do toho jdete, tak to zvládněte.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: 60 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis. Dopravní upozornění posíláme do Prahy do ulice Liberecká, to je prodloužená osmička, už příjezd do Prahy směrem k Vltavě, kousek od křižovatky, kde sjíždíte i potom k tunelům, tak je neprůjezdný pravý jízdní pruh, protože se tam srazila tři osobní auta.
2: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 7 hodin a 2 minuty.
1: Relax Radio. Časí.
0: Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, přechodně i polejasno a ojediněle přehánky. Během dne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky a večer budou srážky ustávat, oblačnosti ubývat. Nárazový vítr bude silnější, 55 km za hodinu, teplota nižší. Odpoledne jen 12 stupňů Celsia.

0: Už za chvilku budete moct soutěžit o 2 vstupenky na koncert kapely Visací zámek v Olešné u Rakovníka. Ale já mám pozvánku i na dnešní dopoledne, protože jedeme, frčíme na plný plyn.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Kaskadéři, kaskadérkyně a kaskadérčata, pozor, startujeme soutěž o dvě vstupenky na koncert kapely Visací zámek. Pro milovníky pořádného punku je tedy pozvánka na koncert legendární kapely, která bude 12. června. Dneska máme 12. května, takže přesně za měsíc. Večer o 19 hodin v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka a tam se můžete těšit na předskokana Jiřího Konvaska a večer plný muziky a skvělý atmosféry. A já se ptám, mám takovou křížovkářskou hádanku trošku, půjčím si polovinu Visacího zámku, aspoň ten zámek, a ptám se, na kterém jihomoravském zámku byste si podle názvu mohli nechat chladit nápoje? SMSky, WhatsApp zprávy posílejte na 606 736 736 do 8 hodin. Na kterém zámku byste si mohli podle jeho názvu nechat chladit nápoje?
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

Dnes nás čeká polojasné počasí. Úterý 12. května bude zpočátku oblačno, zataženo přechodně polojasno, ojediněle přehánky. Během dne proměnlivá oblačnost, místy přehánky 9 až 12 stupňů Celsia.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 12. května. Tento den roku 1907 se narodila herečka Katharine Hepburn. V roce 1948 přišel na svět v anglickém Birminghamu rocker Stevie Winwood. O 10 let později přišel na svět syn herce Marlona Branda, Christian. Dnes už stejně jako jeho otec nežije. Zabila ho sestra jeho přítelkyně. 12.5.1884 zemřel jeden z nejznámějších českých hudebních skladatelů. Jmenoval se Bedřich Smetana a bylo mu 60 let. Psal se rok 1971, když se v Saint-Tropez ženil zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. 12. května 1992 se jistá Ingrid Bajens stala první Belgičankou, která zdolala nejvyšší horu světa, Mount Everest. Relax. Relax Radio. Už nejsem tu, a ty nejsi, mám ničeho nelitu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Z Karlovarky z D6 k nám přiletělo upozornění směrem na Prahu, kousek před Prahou, zhruba 9.8. až 9. kilometr. Dejte pozor, od Pavlova na Jeneč se na silnici pohybují nějací lidé, opatrně.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

7.48, Barča připravuje zprávy a já připomínám soutěžní otázku, díky které můžete vyhrát dvě vstupenky na koncert kapely Visací zámek v Olešné u Rakovníka v areálu pivovaru. To bude 12. června, přesně za měsíc od 19 hodin. A ptám se taky na zámek, na kterém jihomoravském zámku, jako je Visací zámek, tak je jihomoravský jeden zámek, na kterém byste si podle názvu toho zámku mohli klidně nechat chladit nápoje. SMSky WhatsApp zprávy posílejte do 8 na 606 736 736.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 5 minut před 8 hodinou ranní máme nahlášeny 2 dopravní nehody motorek, motocyklistů. Tak ta jedna, obě dvě jsou z Prahy, jedna je v Praze v ulici Hornátecká, to je na Praze 8, směrem k fakultní nemocnici Bulovka, směrem do centra se srazilo osobní auto s motorkou a další nehoda osobního auta a motorky na místě jsou složky integrovaného záchranného systému je ulice 5. května, kousek od stanice metra Horní Rostyly.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606-736-736. Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Přesně za půl minuty bude 8 hodin ráno.
1: Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela restauraci v Karlštejně a hlavní tah mezi Slaným a Mělníkem zažil další risk nezodpovědných řidičů. Dobré ráno přeje Bára a Dan na Relaxu.
2: Relax Radio.
1: Restaurace v Karlštejně je uzavřená, rozhodla tak státní zemědělská a potravinářská inspekce. V prostorách restaurace se při kontrole nacházela nečistota na podlaze, zanedbaný úklid a výskyt hlodavců. Majitel se k situaci vyjádřil, že šlo o prostory skladu, kde jsou věci určené k odvozu. Majitel bude muset pod přísnou kontrolou závady odstranit. Silnice mezi Mělníkem a Slaným, která patří dlouhodobě mezi úseky, kde často dochází k dopravním nehodám, zažila další nebezpečný hazard řidičů. Tentokrát se jednalo o dva řidiče kamionu, kteří jeli za sebou a začali předjíždět kolonu ostatních aut. Předjížděli přes odbočovací pruh v protisměru. V danou chvíli jel v protisměru další kamion. Oba řidiči se museli rychle a nebezpečně zařadit do svého pruhu. Situace otřásla sociálními sítěmi, kam bylo video z riskantní jízdy umístěno. Při potravinové sbírce se vybralo 702 tun potravin. Komu má sbírka pomoci, nám řekne Vendula Seifertová.
3: Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky potravin. Především dárcům, kteří nám darovali neskutečných 702 tun potravin a základní drogérie, která pomáhá konkrétním lidem. A děkujeme i ochotným dobrovolníkům, kteří v sobotu 25. dubna si oblékli zelené zástěry a pomohli nám sbírku uspořádat.
1: Úřad práce České republiky dnes zveřejní informace o dubnovém vývoji nezaměstnanosti. Analytici předpokládají, že se podíl nezaměstnaných opět snížil, a to na 4,8% z březnových 5%. Podle nich k tomu přispěly hlavně sezónní práce ve stavebnictví a zemědělství.
2: Sport.
1: Martin Nečas podpořil ve druhém kole play-off NHL dvěma přihrávkami výhru hokejistů Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Avalanche vedou v sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference dělí jedno vítězství.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Dnes bude obloha zpočátku oblačná až zatažená s možností přeháněk. Během dne nás čeká proměnlivá oblačnost doprovodem čerstvého západního větru. K večeru bude oblačnost ustávat. Nejvyšší teploty dne jsou 9 až 12 stupňů Celsia.
0: Čas na svačinku, čas na krmení. Ty máš dva pejsky, dalmatína a pastevecký. No jak to?
1: Kavkazský pastevecký.
0: Kavkazský pastevecký pejsek, který čeká návštěvu brzy.
1: Ano, ve středu mu přijede paní doktorka.
0: A to bude krmení?
1: Bohužel ne.
0: Paní doktorkou?
1: No, je to možný. Uvidíme, do jaký nálady se zbudí.
0: Ne, ale ty jsi říkala, ještě jsme se bavili před zprávama, že mu nevadí doktor.
1: No, on jako paní doktorku má moc rád, ale teď otázka, jestli má rád plný kapsy piškotů paní doktorky.
0: Tak ona si ho takhle uplácí, tak to jo, tak to taková návštěva doktora vůbec nevadí. A my jedeme dál, David Guetta, Neo Akon, přejeme hezké ráno.

In the Stars, kameny se valí už spoustu let. Skupina Rolling Stones představuje novinku In the Stars a těšit se můžeme na nové album, které vyjde 10. července. Budou vlastně mluvit a zpívat cizími jazyky, protože to album se bude jmenovat Foreign Tongues. Necelé 3 roky po vydání velice uznávané a úspěšné desky Hackney Diamonds přichází rokeři Rolling Stones s kolekcí 14 písniček a mezi nimi je tahleta novinka. Co říká zpěvák o nové desce? Bylo to intenzivních několik týdnů nahrávání v Metropolis Studio v Londýně. Místnost není moc velká, ale díky tomu můžete cítit tu vášeň. Mick Jagger. Je požehnání, že pořád můžeme dělat hudbu, kéž by to vydrželo co nejdéle, doplňuje Keith Richards. A ještě Ronnie Wood, jsme ve formě, doufám, že se nové album bude všem líbit. Taky doufám, vychází 10. července a kromě skupiny Rolling Stones na tom albu budou hosté Paul McCartney, Robert Smith z Cure, anebo taky Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Takže tolik k valícím se kamenům a za chvilku už se valíme do finále dnešní ranní soutěže.

0: Já se dneska bohužel nemůžu dotelefonovat výherci Václava, která napsala správnou odpověď na soutěžní otázku, na kterém jihomoravském zámku byste si podle názvu mohli nechat chladit nápoje. A vlastně všichni jste odpověděli správně, že je to lednice. Do lednice, pokud potřebujete v létě se schladit, zajďte. Ale zajďte tam i na jaře nebo na podzim, je tam krásně. Takže blahopřeju Václavě, kterou zdravím a která půjde s rádiem Relax společně 12. června od 19 hodin do areálu pivovaru Olešná u Rakovníka. A tam bude mít koncert Vysací zámek, kapela i předskokán Jiří Konvaska a večer plný muziky a skvělé atmosféry bude společně s rádiem Relax. Blahopřejeme.
1: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Ano, přesně tak, nebe, peklo i ráj zažijete při plné rychlosti na motokárách. Pojďte s námi vyhrát dneska dopoledne cenu.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada. Nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: určitě povedl v roce 2009. Společně naspívali Jay-Z a Alicia Keys tohleto písničku Empire State of Mind, který existuje i ve dvou různých verzích. Ale pojďme ještě o pár let zpátky, protože tento den, 12. května, rok 1994, v tento rok měla premiéru černá gangsterská komedie Pulp Fiction, historky z podsvětí. Je to neuvěřitelný, ale už je to 32 let, kdy režisér Quentin Tarantino vypustil do světa tenhle ten film. Na filmovém festivalu v Cannes film vyhrál hlavní cenu Zlatá palma, to bylo právě v roce 1994, a navíc film obdržel 7 nominací na Oscara, proměnil teda jenom jednu za nejlepší původní scénář, a my si na počest teď dáme kus filmu Pulp Fiction.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Následující tři dopravní upozornění jsou z Prahy v ulici Kardašovská v Praze. Dejte pozor, tahle ta ulice je teď neprůjezdná kvůli požáru domu. V ulici Průmyslová havarovala dvě osobní auta a pozor, v ulici Záběhlická, to je v Záběhlicích, osobní auto narazilo do sloupu.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 9.00.
1: Středočeský soud včera odsoudil abatyše Taťánu Hanhurovou na 6 let a v centru Neratovice bude přestavovat křižovatka.
2: Relax Radio.
1: Středočeský krajský soud včera rozhodl o trestu odvolané představené pravoslavného monastýru Taťány Hanhurové. Odvolaná abatyše je odsouzena na 6 let odnětí svobody za zpronevěru klášterního majetku. Hanhurová převedla církevní majetky v hodnotě 73 milionů korun zpět na svaz s Ruskem, který je dříve klášteru daroval. Žena vinu odmítá a říká, že monastýr chránila před prodáním. Rozsudek není pravomocný. Na křižovatce v centru Neratovic buduje provoz nově řídit semafory. Stavební firma, která má přestavbu křižovatky na starost, už řeší dopravní opatření, na které navážou zimní a stavební práce. Přestavba odstartuje během příštích týdnů a přinese dopravní omezení, protože vozovka na křižovatce se bude rozšiřovat. Policie poslala za Mříže dva muže z Podbořan, kteří se snažili vykrást bankomat šroubovákem. Pachatelům se nepodařilo otevřít trezor, tak odešli bez peněz. Ukrást peníze se snažili i v prodejně textilu, ani tam se jim to nepodařilo. Oba muže zadržela policie, která během vyšetřování přišla na to, že muži v minulosti vykradli garáž, kde odcizili elektrokolo a motorku v hodnotě 160 tisíc korun. Ve vazbě v současné chvíli čekají na soud. Televizní večerníčky, které v loňském roce oslavily 60 let od svého vzniku, budí pozornost v zahraničí. Aktuálně se prosazuje novinka o pejskovi a kočičce. Večerníček režisérky Barbory Dlouhé bude v červnu soutěžit na festivalu ve francouzském Annecy, kde bude uveden v soutěžní kategorii TV Films, která představuje výběr nejzajímavějších televizních projektů z celého světa.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slavii budou dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby skontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácí z druhé příčky na vedoucí Slavii 8 bodů.
2: Relax Radio.
1: Pro středočeský kraj dnes platí větrnější a chladnější den. Zpočátku bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a ojedinělé přehánky. Během dne bude proměnlivá oblačnost a místy přehánky. Teploty pro dnešní den jsou 9 až 12 stupňů Celsia.
3: 12 stupňů 12. května, to jsem zvědav, jestli bude 31. 31. prosince. Ale ty jsi chameleonice, ty máš doma chameleona.
1: Ano.
3: K nám jezdí často Zoopark Zájezd, to jsou největší odborníci světoví. Zdravíme Zoopark Zájezd.
1: Zdravíme.
3: Na chameleony. Měli jsme tady chameleona, když se podíváte na Facebook do minulosti Rádia Relax, nebo dáte napsat chameleon, tak to tam vyběhne. Ty, jak, kolik máš chameleonů? Nebo?
1: No jenom jednoho.
3: Chameleonku nebo chameleona?
1: Chameleonku.
3: Dá se to poznat, že je to ona?
1: Ano.
3: Jo, je to nějak. A slyší na nějaké jméno?
1: No já ji říkám Wednesday, já jestli na to sluší, Wednesday. To teda nevím.
3: A Friday? To je nic, to jsem neskoušela. Mimochodem, Sparta nebo Slavie?
1: No ani jedno.
3: Já fandím Kladnu. Jo, brouci. Má chamelonice brouky?
1: Cvrčky.

0: Band. A už jsme zpátky. Ještě jednou co nejpříjemnější úterní dopoledne, Band, Maple a Dan Whitlam, skladba s názvem Trippin, jedna z novinek Relaxády, která se tam určitě objeví, a když ne tento týden, tak možná příští, anebo přes příští. Každopádně hlasovat pro ní budete moc potom, jako ostatně pro všechny skladby v Relaxádě, na www.radio-relax.cz. Tolik asi na úvod, jedeme dál, teď si dáme něco, co je, no teď nechci říct potřeba, ale co není úplně od věci. Káva a sex, Marek Ztracený, za chvíli Saša, taky Mandraže a DJ Snake.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Ale byl Michal Hrůza, namaluj svítání. To svítání už asi nenamalujeme, navíc od rana bylo stejně oblačno, takže by toho vidět moc nebylo. Každopádně můžeme namalovat spokojený výraz, možná i úsměv na vaši tváři, protože mám tady pro vás poukaz na nákup v hodnotě 800 korun na jízdu v CM Karting, což jsou elektrické motokáry. Je to na Zličíně, možná jste tam už někdo byl. Každopádně zahrnuje to dvě adrenalinové jízdy, jenom a jenom pro vás, a můžete to vyhrát právě v dnešním dopoledni. Nejenom teda včera, dneska, ale i taky zítra, pozítří, až do pátku. Co pro to musíte udělat, to je jako velmi jednoduchý. Stačí napsat na 606 736 736 a teď já mám hodně zapeklitou otázku, protože sám jsem tam fakt jako hodněkrát jezdil a je to velmi příjemný, i když tam jedete s dětma. Zeptám se jinak, když tam jedete s malýma dětma, máte možnost si to vyzkoušet? Jsou tam káry, které mají víc než jednu sedačku? Napište ano nebo ne na 606 736 736, dejte tam k tomu svůj podpis a pak už se těšte, že můžete vyhrát dvě jízdy. A to buď sami, anebo ve dvou, protože začínat se má od raného věku, to je jasná věc.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Mrkněte si na hodiny, ať si zkontrolujeme navzájem. Čas je tu 10. Baruška už je se mnou ve studiu. Máme pro vás další zprávy. Těšte se.
1: Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela restauraci v Karlštejně a na dálnici D6 se plánují postupně další práce a zprovoznění. Hezké dopoledne na relaxu vám přeje Bára a Aleš.
2: Relax Radio.
1: Restaurace v Karlštejně je uzavřena, rozhodla tak státní zemědělská a potravinářská inspekce. V prostorách restaurace se při kontrole nacházela nečistota na podlaze, zanedbaný úklid a výskyt hlodavců. Majitel se k situaci vyjádřil, že šlo o prostory skladu, kde jsou věci určené k odvozu. Majitel bude muset pod přísnou kontrolou závady odstranit. Ředitelství silnic a dálnic staví mezi Prahou a Karlovými Vary 27 km dálnice D6. Stavba dálnice a její zprovoznění se plánuje postupně. Na podzim letošního roku je v plánu rozestavět dalších 15 km. Nejblíže k otevření má obchvat Lubenec směrem na Prahu. Kompletně hotová dálnice D6 má být hotová v polovině roku 2029. Při potravinové sbírce se vybralo 702 tun potravin. Komu má sbírka pomoci, nám řekne Vendula Seifertová.
3: Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky potravin. Především dárcům, kteří nám darovali neskutečných 702 tun potravin a základní drogérie, která pomáhá konkrétním lidem. A děkujeme i ochotným dobrovolníkům, kteří v sobotu 25. dubna si oblékli zelené zástěry a pomohli nám sbírku uspořádat.
1: Česko má podle dřívějších informací jednu z nejvyšších spotřeb antibiotik v Evropské unii. Lidé se mohou na webu otestovat, zda správně umějí užívat antibiotika. Na sociální síti X o tom informoval Státní zdravotní ústav. Při nesprávném či nadbytečném užívání těchto léků hrozí vznik odolných bakterií, takzvaná antibiotická rezistence.
2: Sport.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikt nad Slavií, s níž po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3-2 pro domácí kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Komise, jejíž mimořádné zasedání začne dnes ve 12 hodin, může tresty i zkombinovat.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Dnes bude obloha zpočátku oblačná až zatažená, s možností přeháněk bude dnes, nás čeká proměnlivá oblačnost doprovodem čerstvého západního větru. K večeru bude oblačnost ustávat. Nejvyšší teploty dne jsou 9 až 12 stupňů.
0: Hele, logicky, když to vemeš ze svého ženského pohledu. Jako asi si sledovala ten průšvih v tom fotbale, že jo, trošičku aspoň?
4: No, ne, já jsem to sledovala, já jsem musela. Protože moje mladší ségra je bývalá fotbalistka, takže já jsem musela prostě povinně.
0: A rozebíráte třeba doma takový ty zákroky různý, nebo vůbec celou tu situaci okolo toho fotbalu,
4: no,
0: nebo ne?
4: To naštěstí už ne.
0: To už naštěstí ne. Nicméně na druhou stranu se zeptám, jako ty jako žena, představ si to, jako žena, představ si, jestli v pozici trenéra, nebo tak jako třeba nějaký tý komise, co ty by si jim dala za pokuty, za tresty a tak dále? Protože to bylo docela, jako docela drsný, ne?
4: No, za mě je to teda

0: jako strašně nefér vůči tomu druhému klubu.
1: Vůči Spartě myslíš,
0: vůči jo? Vůči Spartě, no jasně, tak jako oba dva ty kluby mají za sebou nějakou dřinu, aby se dostali někam, že jo, a prostě fanoušci neukázněný jim to zničí, jo. Takže já bych jim dala určitě doživotní zákazy chodit na ty zápasy a dala bych jim takovou pokutu, aby si to fakt zapamatovali.
1: Jako teď myslíš fanouškům?
0: No těm fanouškům, který to pokazili, že jo.
1: Tyjo, tak to bylo slovo ženy. Já jsem docela zvědavý, jak to dneska dopadne okolo 12. Každopádně, co se muziky týče, dáme Poetiku. Taková docela romantika po tom, co jsme vedli tady za debatu. Každopádně nezapomeňte, že i v téhleté hodině budeme soutěžit a já za chvíli připomenu soutěžní otázku a můžete se svést na motokáře.
2: Relax Radio.
3: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc. Relax.
3: Relax Radio.

0: Ženy chodí nakupovat, chlapi chodí za adrenalinem, za nákupem a tak dále. To je vlastně dnešní moje dopolední nabídka, protože a jelikož tady mám poukaz na nákup v hodnotě 800 korun na jízdu v CM Karting, to znamená dvě adrenalinové jízdy. CM Karting najdete v Praze 5, na Zličíně, to je jasná věc, a dneska stačí, proto abyste je získali, odpovědět na velmi jednoduchou otázku, protože co si budeme povídat, malí děti asi sami řídit elektrickou káru, která jede docela svižně, vím o tom svý, tak asi nemůže. Jak to tam řešej? Mají dvoumístní káry nebo ne? Stačí napsat odpověď ano nebo ne na 606 736 736 a můžete třeba zrovna dneska, budeme soutěžit teda až do konce týdne, ale zrovna dneska můžete vyhrát ony zmiňované dva poukazy na jízdu a jako věřte mi, stojí to za to. Kdo jednou zkusí, ten se vrací. Mám s tím své zkušenosti. Takže pište právě teď, mají dvoumístné káry anebo nemají?
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na relaxu. Relax.

0: Devadesátková pecka od Sophie B. Hawkins.
1: Radio.relax.cz. Lajkni nás na Facebooku facebook.com/relaxradio nebo nás sleduj na Instagramu instagram.com/relaxradio. Jsme všude s tebou, i na síti.
0: Já jsem to trošku převrátil, no každopádně jsem vám chtěl říct jednu věc, proto jsme pustili vlastně veškerý ty kontakty naše sociální sítě, že když se teď aktuálně kouknete na Facebook, tak tam máte takový příspěvek ke květnu. Květen je měsíc lásky, ale co si budeme povídat, jsou některé pudy, dalo by se říct, a potřeby, které možná jsou jako nad. Pokud s tím souhlasíte, tak se mrkněte, můžete k tomu ledacos napsat, to už nechám na vás. A pokud ne, no tak jako napište, jak to vidíte vy. Facebook Relax Rádia je vám k dispozici.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada. Nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Na relaxu Leone by your side máme 7 minut po půl 11. Věřím tomu, že i vy pomalinku, ale jistě začínáte už pošilhávat po hodinách ve stůlu, jako oběd se blíží. A na druhou stranu mám tady pro vás jednu zajímavost, trošku se vrátíme k úplnému ránu. Květen bývá v Evropě statistickým měsícem s největším množstvím zpěvů ptáků během ranních hodin. Tak na to myslete, až se zítra ráno probudíte, nebo třeba pokud vás ptáci probudí a vy začnete nadávat, že by jako mohli se trošku stlumit, tak nemohli. Prostě na to mají nárok.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry.

Asi jste zaslechli, nebo tušíte, nebo jste možná slyšeli už včera, každopádně to uslyšíte až do konce týdne. Soutěžíme celý tento týden dopoledne o motokáry. Nikoliv, že bych vám jednu věnoval, to ne, ale o vstupenky do CM Karting, to najdete na Zličíně, a budete si moc užít dvě adrenalinové jízdy. Máme za sebou dvě soutěžní kola, SMSek chodí teda fakt jako neskutečně mnoho, je vidět, že už jste tam někteří byli, anebo že si to třeba najdete, a to nechci napovídat na webovkách. Už po 11. hodině, tady za chvilinku, to všechno rozlouskneme. Pokud jste napsali, tak rozhodně nepřelaďujte.

0: Plánovaná oprava komunikace mezi Slaným a místní částí Trpomněchy způsobí dopravní komplikace a změny se budou výrazně týkat autobusových linek Pražské integrované dopravy. Opravy budou v termínech od 13. května do 7. června letošního roku. Cestující musí také počítat s dočasnou úpravou tarifních podmínek. Středočeský krajský soud včera rozhodl o trestu odvolané představené pravoslavného monastýru Taťány Hanhurové. Odvolaná abatyše je odsouzena na 6 let odnětí svobody za zpronevěru klášterního majetku. Hanhurová převedla církevní majetky v hodnotě 73 milionů korun zpět na svaz s Ruskem, který je dříve klášteru daroval. Žena vinu odmítá a říká, že monastýr chránila před prodáním. Rozsudek není pravomocný. Žena málem dala podvodníkům všechny své úspory. Kdo ji před ztrátou zachránil, nám řekne mluvčí Michaela Richterová.
1: Policisté z obvodního oddělení Kladno Kročehlavy se zabývají případem pokusu podvodu, k němuž došlo na konci dubna letošního roku. Vše začalo telefonátem, ve kterém 49-letou ženu kontaktoval údajný příbramský kriminalista z hospodářské kriminality s tím, že si na její jméno chce vzít někdo úvěr ve výši 300 tisíc korun. Oba tito podvodníci ženu natolik vystrašili a zároveň přesvědčili k tomu, aby se dopravila do Kladna do banky a tam vybrala 300 tisíc korun. Zásadní roli v celém příběhu sehrál řidič taxislužby, který ženu vezl z Mostecka do Kladna. Upozornil ji na to, že se jedná o podvod, ať telefon položí, nicméně žena taxikáři nevěřila a pokračovala v hovoru dál. Jakmile ženu přivezl do Kladna, tak okamžitě kontaktoval tísňovou linku policie České republiky.
0: Rada hlavního města Prahy schválila dotaci ve výši 2,5 milionu korun pro potravinovou banku, která každoročně v Praze zajišťuje rozsáhlou distribuci potravin. Díky této síti se pomoc dostává cíleně k lidem, kteří se ocitli v křehké životní situaci. Je to dobře fungující systém solidarity, který v praxi skutečně pomáhá tam, kde je to nejvíc potřeba, a proto ho hlavní město dlouhodobě podporuje. Sport. Předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letním mistrovství světa čítajících 54 hráčů nechybí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na svém webu. Jmenný seznam musel národní tým odevzdat Mezinárodní fotbalové federaci do pondělí.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Dnes odpoledne bude větrno a chladno s proměnlivou oblačností. Večer bude oblačnost ustávat. Nejvyšší teploty dne jsou 10 až 13 stupňů Celsia.
3: No fakt je tento, musím uznat, že tohle teda, myslím tím konkrétně ten dnešek, že jo, protože našli by se i teplé dny. To mi teda vyloženě jako jarní počasí nepřijde. Kdy se to bude lepšit? Kdy se to otočí k lepšímu, víš to? Jak?
0: No, během příštího týdne, no, ale tenhle ten den taky mě to nenadchlo.
3: Jako ráno 8 stupňů, to jsem jako hodně hledal bundu a přemýšlel jsem i o čepici. No, dáme si aspoň trošku jako v úvozovkách teplejší muziky, protože Italka Blanka a písnička Cara Mia to ve mně evokuje jako sluníčko. Mm-hmm. A hlavně potom budeme už jako soutěžit, to znamená, máme tady finále dnešní dopolední soutěže. To je Cara Mia a jedeme dál.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

Přiznám se, že moc dlouho jsem o něm neslyšel. Řeč je o Justinu Bieberovi, dětské hvězdy, který už vlastně dneska je chlap s takovýma těma normálníma chlapskýma problémama, to znamená psychika, pití, občas drogy a tak dále, ale funguje, to je důležitý. Důkazem toho je i novinka Relaxády, Speed Demon. Určitě budete moc hlasovat pro tuhletu skladbu, zatím tam ještě není, ale myslím si, že chybí tak týden, dva a máme ji tam. Můžete se podívat i sami na www.radio-relax.cz a hlavně zahlasovat, protože zítra, protože to je středa, tady bude další kolo Relaxády a už bude záviset jenom a jenom na vás, jak to rozhodnete. Takže nezapomeňte, zítra 18. hodinou, jo, a za pár minut už rozhodneme o té dnešní dopolední soutěži.

0: Pokud patříte mezi příznivce motoristického sportu, tak jste si dneska dopoledne přišli na svý. I když, jaký pak motorismus, když vlastně ty káry, které vlastně jsou v CM kartingu, o jejichž poukazy dneska soutěžíme, jsou elektrický, ale jezdí hodně rychle, to vím z vlastní zkušenosti. A dneska si s námi o ty dva poukazy zahraje kdo pak, halo, kdo je na druhé straně?
1: Tady Šárka, ahoj.
0: Šárko, zdravím tě asi do pracovního procesu, že jo, předpokládám.
1: Ano.
0: Máš okolo sebe hodně lidí?
1: Teďka jsem zmizela do vedlejší kanceláře, tak jo,
0: takhle, já jsem po tobě chtěla, aby si udělal nějaký bojový výkřik, jakože hurá, vyhrála jsem, ale tak to už tak jako ztratí teďka ten efekt, jako, protože většinou to bývá zajímavý pro ty lidi okolo, protože oni většinou netuší, co se děje. My jsme se spolu bavili o motokárách jako takových, ty jsi říkala, že tam ještě nikdy nebyla, že ne?
1: Nebyla, jenom kamarádka, ale já ještě ne.
0: A myslíš si, že teda pojedeš tam s dcerou ty, anebo to necháš na manžela?
1: No, pojedem tam určitě všichni tři a asi prioritně pojede manžel s dcerou a já uvidím.
0: Hele, já bych to viděl asi takhle. Prioritně pojede manžel s dcerou a v okamžiku, kdy ty to tam uvidíš, tak si dokoupíš ještě další jízdu a dáš to s nima, protože není nad to dát si rodinný souboj a pak večer si to pořádně užívat. Třeba kdo jako vyhraje, tak nevaří a kdo prohraje, tak mé nádobí. Třeba, jo, dá se to tak udělat.
1: Jasně.
0: Samozřejmě nejdřív bude ale správná odpověď na řadě. Takže jak je to s těma sedačkama? Můžou tam jezdit dva nebo ne?
1: Ano, můžou tam jezdit dva.
0: Je to tak, mají tam káry pro dva, to kdybyste tam náhodou chtěli jet s menšími dětmi, ani s tím není problém a myslím si, že i tyhle ty děcka si to pořádně užijou a kdo ví, postupem doby, že jo, až ze starší, myslím, že nad 5 let to je, tak si to budou moct zkusit i sami, protože tam mají, i ty káry jsou jakoby dětský i dospělý. Hele, blahopřeju ti moc, ať ti to v práci díky. Uteče a užijte si motokáry.
1: Super, díky moc, ahoj. Relax Radio.
2: Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze z Ličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
3: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
3: Flow Rider. Alexander, girl, I know what

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat teď ještě stále v dopoledni na dálnice, konkrétně na D1, a to hned na začátek, zhruba na 7. kilometr. Když směřujete směrem k Praze, počítejte s tím, že právě na tomhle místě vás čekají dvě havarovaná vozidla, nákladák a osobák, průjezdce zvýšenou opatrností, nicméně berte to jako překážku na vozovce. A pak tady máme ještě jedno upozornění na D6, ale to se netýká dopravní nehody, zhruba na 25. kilometru leží větve na vozovce, tak abyste do toho náhodou nevlítli.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Minuta, máme tu 11:45, oběd se blíží, ale já se teďka vrátím úplně trošku někam jinam. Dneska máme 12. května a ten je často označován, tenhle ten jako Mezinárodní den zdravotních sester. Tak si vždycky vzpomenu, když jsem byl v nemocnici, tak zdravotní sestřičky jako v těch svých stejnokrojích vypadají fakt dobře. No a pak na druhou stranu to k tomu svým způsobem patří. Statistiky ukazují, že květen patří mezi měsíce s nejvyšším počtem svatebních žádostí. Samozřejmě teď mám na mysli Evropu. Nevím, jestli v tom nějakou roli hrajou ty zdravotní sestřičky, ale kdo ví? Možná jo.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Když bych si měl vzít ty starý pecky od Imagine Dragons, tak Radioactive je vlastně jedna z mých nejoblíbenějších a mám ji i v autě, a když jako jedu třeba večer a potřebuji, abych byl trošku jako svěží a fresh, tak si tuhle tu skladbu určitě pouštím i přesto, že to tempo není bohu jak zběsilý, ale má to prostě svoje hudební koule, jak já říkám s oblibou. Blížíme se ke 12. hodině, to znamená za chvilinku oběd, a možná byste si předtím mohli vyzkoušet takový jeden pokus. Našel jsem tady, že průměrný člověk mrkne 15 až 20krát za minutu. Můžete si to zkusit u oběda. Ale pozor, kdybyste byli na mobilu, což si myslím, že je docela jako asi reálný, protože neznám situaci, kdyby lidi na mobilu nebyli, tak počet mrknutí výrazně klesá, takže určitě uděláte jich mrknutí míň. Berte to jako pokus na oběd a jinak vám přeju dobrou chuť.

0: Klimatické problémy, výkyvy, počasí, sucho, to jsou problémy, s kterými se denně perou zemědělci z celé Evropy. Jaroslav Mikoláš, předseda Krajské agrární komory a zemědělec z Lišan, upozorňuje na fakt, že klimatická změna není už jen teoretickým tématem vědců, ale každodenním problémem českých farmářů. Policie poslala za Mříže dva muže z Podbořan, kteří se snažili vykrást bankomat šroubovákem. Pachatelům se nepodařilo otevřít trezor, tak odešli bez peněz. Ukrást peníze se snažili i v prodejni textilu, ani tam se jim to nepodařilo. Oba muže zadržela policie, která během vyšetřování přišla na to, že muži v minulosti vykradli garáž, kde odcizili elektrokolo a motorku v hodnotě 160 tisíc korun. Ve vazbě v současné chvíli čekají na soud. Jaká komplikace se objevila ve sběru bioodpadu, nám přiblíží mluvčí Pavla Kutlu.
1: Za první období sběru jsme se sbírali celkem 180 kg bioodpadu. Bohužel jsme tu ale našli téměř 14 kg odpadů, které sem opravdu nepatří. Například plasty, sáčky, skleněné lahve, spoustu komunálního odpadu nebo dokonce i vánoční ozdoby. Bioodpad je možné dále smysluplně využít pouze tehdy, pokud je správně vytříděný. Děkujeme všem, kteří se na sídlišti kapitána Nálepky zapojují do projektu a do nádob nám hází jen bioodpad.
0: V Brně v Horních Heršpicích ve Vodařské ulici se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté okolí uzavřeli. Pomáhali i s evakuací lidí z dotčených domů. Jen z domu, kde je mateřská škola, šlo o 61 evakuovaných dětí, 15 zaměstnanců a 8 lidí ze stravovacího zařízení. Z dalších budov se lidé evakuovali i sami. Celkový počet znám není. Sport. Čeští házenkáři ve středu domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou outsiderem jeden z dvojice trenérů Daniel Kubeš, nicméně věří, že mohou překvapit. Do týmu se vrací uzdravený střelec Matěj Klíma, naopak schází jiná z opor Dominik Solák.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Pro středočeský kraj dnes platí větrné počasí s proměnlivou oblačností a hrozí i přehánky. Nejvyšší teploty dne jsou 10 až 13 stupňů Celsia. Dnes bude chladná noc, bude oblačno až polojasno, nejnižší teploty budou 4 až 1 stupeň.
3: V podstatě mě napadá jenom jedna věc, jako ty by si asi dneska, jako asi byla ráda, kdyby ti třeba někdo z posluchačů přinesl mikču nebo nějaký teplejší svetr nebo něco takového.
0: Ano, ano.
3: Můžeš tak jako vypodobnit, jak seš tady dneska vyletněná, jenom abyste měli představu. Jako,
0: no, jako na motýly.
3: Jako dobře se na to kouká, to jo, ale myslím si, že když přecházíš jo, tady odsaď ze studia k sobě, anebo až půjdeš odpoledne domů, tak jako, že to nebude úplně ideální.
0: Tak já bych to jenom upřesnila, aby si posluchači nemysleli, že tady jsem třeba polonahá. Jo?
3: To ne, plavka. No,
0: ne, mám tričko s holýma ramenama,
3: ano.
0: Ale mám i bundu,
3: ano.
0: Takže až budu přecházet do auta, tak si myslím, že to bude v pohodě.
3: Tak jo, všechno se dá vyřešit, pojďme si nabídnout muziku. Kdo mě zná, tak ví, že když se mi v nabídce ocitnou depešáci, takže nezaváhám a nabídnu vám je. Poslechnete si je určitě mezi 12. a 13. na Relaxu.
2: Relax Radio. Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Už v pátek 15. května vás mezi 17. a 22. hodinou můžu pozvat na muzejní noc v hornickém skanzenu Majrau. A těšit se můžete na pestrý program, který propojuje zážitkovou hru, novou výstavu i divadelní umění. Součástí večera bude také možnost nahlédnout do nově vybudovaného depozitáře v prostorách bývalých koupelí. V sobotu 16. května se v Kladně uskuteční tržiště radosti, což je komunitní akce zaměřená na lokální tvůrce a ruční výrobu. Těšit se můžete na menší jarmark originálních výrobků, workshopy pro děti i dospělé, ale taky na výbornou kávu a nějaké ty dobroty. Tržiště radostí si můžete užít od 13 do 17 hodin v Pecka Art Café v Kladně v Ctiborově ulici, což je vedle centrálu. A ještě navíc pozvánka na fotbal, takže sport do finále. Sokol Hostouň versus FC Viktoria Plzeň B v pátek 15. května od 17.30. Stadion Vojtěcha Cajthamla v Hostouni. Přijďte fandit.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
2: Ležíme zrastený.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

nečekané události a výročí pro dnešní den. Dnes je 12. května. Tento den roku 1907 se narodila herečka Katharine Hepburn. V roce 1948 přišel na svět v anglickém Birminghamu rocker Stevie Winwood. O 10 let později přišel na svět syn herce Marlona Branda, Christian. Dnes už stejně jako jeho otec nežije, zabila ho sestra jeho přítelkyně. 12.5.1884 zemřel jeden z nejznámějších českých hudebních skladatelů, jmenoval se Bedřich Smetana a bylo mu 60 let. Psal se rok 1971, když se v Saint-Tropez ženil zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. 12. května 1992 se jistá Ingrid Bajens stala první Belgičankou, která zdolala nejvyšší horu světa, Mount Everest. Relax, nejlepší rádio ve vašem.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Zavolejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736.
2: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 13 hodin 1 minuta k tomu, přesný čas naproti mě se zprávami Barča.
1: Na Mělnicku je druhá největší nezaměstnanost s velkým přetlakem na pracovním trhu a hlavní tah mezi Slaným a Mělníkem zažil další risk nezodpovědných řidičů. Pěkný den s relaxem vám přeje Bára a Honza.
2: Relax Radio.
1: Nová statistika úřadu práce ukázala, že druhá nejvyšší nezaměstnanost ve středních Čechách je na Mělnicku. V celém kraji je procento nezaměstnanosti přibližně 4, na Mělnicku se blíží k 6%. Na jednu nabízenou pozici v průměru vychází 6 uchazečů. Na Mělnicku je největší přetlak z celého středočeského kraje na pracovním trhu. Silnice mezi Mělníkem a Slaným, která patří dlouhodobě mezi úseky, kde často dochází k dopravním nehodám, zažila další nebezpečný hazard řidičů. Tentokrát se jednalo o dva řidiče kamionu, kteří jeli za sebou a začali předjíždět kolonu ostatních aut. Předjížděli přes odbočovací pruh v protisměru. V danou chvíli jel v protisměru další kamion. Oba řidiči se museli rychle a nebezpečně zařadit do svého pruhu. Situace otřásla sociálními sítěmi, kam bylo video z riskantní jízdy umístěno. K nové světelné křižovatce se vyjádří mluvčí Barbora Walterová.
3: V nejbližších týdnech začnou stavební práce na křižovatce ulic Mládežnická a Masarykova, kde vznikne nové světelné signalizační zařízení. Projekt za téměř 5,9 milionů korun má zvýšit bezpečnost. Stavba potrvá přibližně 4 měsíce a v jejím průběhu nás čekají jistá dopravní omezení. Jejíž konkrétní podoba bude upřesněna v rámci dopravně inženýrských opatření. Součástí projektu budou kromě instalace semaforu také úpravy vozovky, chodníků a bezbariérové prvky pro bezpečnější pohyb chodců.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při dnešní razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezíra je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatku, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků.
2: Sport.
1: Martin Nečas podpořil ve druhém kole play-off NHL dvěma přihrávkami výhru hokejistů Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Avalanche vedou v sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference dělí jedno vítězství.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
1: Teploty jsou dnes 10 až 13 stupňů, obloha bude stále oblačná a čeká nás chladná noc s teplotami 4 až 1 stupeň. Ojediněle na místech naší republiky může být i minus 1 stupeň Celsia.
0: Tak pokud byste vyrazili někam v noci, tak možná to chce i čepici teď po dlouhý době nasadit, ne? Minus 1 stupeň.
1: Možná i šálu.
0: Možná i rukavice. Eva Farná na ostří nože už za chvilku na relaxu, my vám s Barčou všem přejeme.
1: Krásné odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 13 hodin 10 minut k tomu posloucháte Radio Relax a klasicky v úterý odpoledne má prostor ve vysílání anketa Relax v ulicích. Dnes jsme se v ulicích Rakovníka ptali na to, co je to relaxáci preambule. Tak teď si můžete odpovědět. No a tady jsou zaznamenané odpovědi vás, našich posluchačů, na kterých jsme narazili dnes v ulicích Rakovníka.
1: Relax v ulicích.
2: Preambule, to je nějaký, to jsem se to učil s dcerou do školy a je to nějaký testament jakoby, nebo nějaký jakoby předpis. Je to možný?
3: To jsem v životě neslyšela. Nějaký tip? Nevím, netuším.
4: Zní to jak název nějakého léku. Odborně, vzpomněl jsem si tam na ambulance, preambule, ambulance, něco, co si vezmu předtím, než mi dá nějaký lék v nemocnici, nevím.
5: V životě jsem to neslyšel, nevím. To jako fakt ne, jako. Nebudu si tady ani vymýšlet, to nemůžete po mně chtít.
6: Preambule, to je překlad listiny, pokud se nemýlím. Myslím si, že to je překlad listiny v rámci Evropy.
7: Preambule je před jako abstrakt, nebo... Ježiš, to jsou otázky, to bych se na to bývala připravila. Nevím.
8: No to je nějaká bambule před.
0: Bambule před je skvělá odpověď. Jaká je ta správná, ale tak to si ještě budeme chviličku šetřit. Teď je Farná na ostří nože, nebude chybět ani Sigila a ještě jedna várka odpovědí vás, našich posluchačů z Rakovníka. Co je to preambule? Tak zatím můžete přemýšlet.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
9: Relax Radio.

0: Slibovaný Sigela, Sweet Lovin, a já vám ještě dlužím informaci, co je to preambule. Tak co, přišli jste na to, co to je, nebo jste si to někdo i vygooglil v rychlosti, nebo jste se zeptal AI? No tak my jsme se AI neptali, my jsme se ptali vás, posluchačů v Rakovníku. Tady je další várka odpovědí.
1: Relax v ulici.
2: Ty krásu, to vůbec nevím.
3: Preambule, to je nějaká taková předmluva nebo úvodní část nějaký právní listiny třeba.
4: Preambule, to je zpráva, si myslím. Něco, je to, tak se nazývá nějaký právní, nějaká právní situace. Ne, když je zákon a k němu se vytvoří něco navíc, jakoby nějaká výjimečná situace, tak tomu se říká, tý výjimečný situaci se říká preambule k tomu zákonu danému. Takhle, měla jsem na vysoké škole právo, takže možná, že jsem to řekla i dobře.
5: Vůbec netuším.
6: To je něco před něčím, ale ambule nevím, co je. To je, takže to bude před ambule asi nějaká, ale nevím, ambule nevím, co je to slovo.
0: Tak pojďme na tu správnou odpověď. Zazněla tam jako. Preambule je úvodní, obvykle slavnostní část právních předpisů, ústavy, zákony, smluv nebo mezinárodních dokumentů. Definuje záměr, účel, historické souvislosti a hodnotový rámec následujícího textu. Tak to je tedy relaxáci preambule. No a jsme při úterku, zase o něco chytřejší.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: I takhle v úterý odpoledne pro vás sledujeme, co se děje na silnicích v regionu, a pozor, na dálnici D6 na 19. kilometru na trase Praha Karlovy Vary pobíhá tam zvěř, tak s opatrností místem projíždějte na 19. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Zvěř na vozovce.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada, nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku další odpolední zprávy s Barčou, ale teď zprávy od vás řidičů. Pozor na silnicích, konkrétně v Lubenci, okres tedy Louny, je tam nehoda. Osobní auto nabouralo do plotu, průjezd tedy se zvouší jenou opatrností. Venku nám prší, nevím jak u vás, tady nakladně ano, tak za volantem hlavně opatrně. Dobře dojte.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14 hodin půl minuty k tomu, přesný čas naproti mě s úsměvem Barča. Jdeme na zprávy.
1: Na Kladně se plánuje velká rekonstrukce ulic a zvýšení kapacity parkovacích míst a na dálnici D6 se plánuje postupně další práce s provoznění. Dobré odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Na Kladně se plánuje velká rekonstrukce ulic Petrohradská a Helsinská, která odstartuje 18. května. Součástí revitalizace budou nové chodníky, nové silnice a město zde vysadí desítky nových vzrostlých stromů. V ulicích bude také navýšena kapacita o 80 parkovacích míst. Práce by měly být dokončeny.

0: Trh se znovu probouzí k životu. Firmy napříč obory hlásí rostoucí zájem o nové zaměstnance. Nezaměstnanost ve Středočeském kraji se ke konci dubna snížila na hodnotu 4,1%. Celkový počet uchazečů o zaměstnání tak klesl na 41 240 a v evidenci krajské pobočky ubylo 420 uchazečů o zaměstnání. Úřad práce ve druhém jarním měsíci zprostředkoval zaměstnání celkem 3380 uchazečům a rovněž 615 uchazečů se rozhodlo zahájit samostatnou výdělečnou činnost.
1: Ve francouzském přímořském letovisku Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Sport. Čeští hokejisté dnes krátce popoledně odletěli do Švýcarska, kde v pátek vstoupí do mistrovství světa. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se nezapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. Vedle 40-letého matadora a dvojnásobného světového šampionu se k týmu připojil i Lukáš Sedlák a Matěj Blímel.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: V noci bude proměnlivá oblačnost s přeháňkami nebo deštěm, večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů, na horách kolem 12 stupňů. Zítra bude proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami nebo deštěm, nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů.
3: Takové byly další odpolední zprávy s Barčou. Barčo, pojďme udělat ještě počasí ze Španělska. Ty tam máš kamarádky.
1: Ano.
3: Tak je zdravíme, protože samozřejmě nás můžou poslouchat i online ve Španělsku, ale teď jsi mi říkala před chvilkou, že vlastně to moře je ještě strašně studený.
1: No říkali.
3: Víme teplotu?
1: Říkali asi kolem 20 stupňů, což je málo, že jo?
3: To je málo, 20 to je, stupňů, ježišmarja. Hele, i u nás rodiče, když mají bazén v létě, tak 22 stupňů a říkají, to už je kafíčko. A říkám, to ne, 22 je málo pro mě.
1: No, tak to je úplně stejný jako u mých rodičů. My máme i ten solární panel
3: na to. To mají rodiče taky, ano, ohřívadlo.
1: Ale my to nesmíme zapínat, protože ve vodě se máš ochladit, ne ohřát.
3: Přesně, to říkají rodiče, no. No tak asi společně budou muset vyrazit na kafe, protože si budou podle mě rozumět.
1: Já si to myslím
3: taky. Teplný čerpadlo mají mý rodiče taky na zahradě, aby vyhřívalo bazén. Ne, ne, ne, neběží v létě.
1: U nás taky ne.
3: No jo, no, tak zdravíme holky do Španělska, užívejte moře, užívejte pohodu. Vy taky užívejte úterní pohodu s rádiem Relax, Poetika blízkou za chvilku.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, hrajeme vám krátce po 14. hodině na Relaxu to nejnovější. Kapela Poetika právě tedy vydala nový single s názvem Blízko a k tomu má i nádherný pozitivní klip z ulic Prahy. Doporučuji shlédnout. Jinak další novinky uslyšíte už zítra v premiéře hitparády Relaxády, staniční hitparády, kterou právě vysíláme každý týden úderem 18. hodiny. Každou středu ji pro vás sestavuje kolega Aleš Švarc. No tak 4 novinky nabídne hitparáda. No a já teď nenabízím novinky, já mám v playlistu další odpolední muziku. Nick Jonas nebo teď hned Matěj Smutný.
2: Relax. Fresh Time.
3: Relax Radio.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat odpolední provoz na dálnicích. Pozor na D5 na 138. kilometru ve směru na Rozvadov. Je tam nehoda. Pravý jízdní pruh je aktuálně uzavřen kvůli nehodě osobního auta. D8 na 3. kilometru ve směru na Prahu. I tam se bouralo, nehoda dvou osobních aut. Došetřuje se tahle ta nehoda, tak s tím taktéž počítejte, došetřuje se to v odstavném pruhu, tak pozor na to. D1 118. km ve směru na Prahu, tak tam očekávejte zdržení, je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Jezděte opatrně a ze studia Rádia Relax přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Hudební návrat do 90. let. Madonna, Like a Virgin. Tak to jsme tak trošku zavzpomínali, ale teď pojďme do současnosti. Je rok 2026 a já otevírám pro nás dnes docela velmi atraktivní, zajímavé téma. Dneska se spolu podíváme na zajímavou otázku, co by měl podle vás umět ideální člověk v roce 2026. Totiž svět, ve kterém žijeme, se mění rychleji, než je kdy dřív. To, co bylo jistotou před 10, 20 lety, dnes často samozřejmě neplatí. Stačí jeden údaj. Podle World Economic Forum se prý odhaduje, že téměř polovina pracovních dovedností během pár let buď bude úplně nová, nebo výrazně změněná. Jinými slovy, to, co nás učili třeba ve škole, už samo o sobě nestačí. A tak se nabízí otázka, co vlastně musí umět člověk, aby v tomhle světě v roce 2026 a dál obstál. Musí být geniální, technický expert, zvládat sociální sítě, zvládat AI, nebo je to spíš o něčem úplně jiném. Tak co myslíte? Váš názor? Na ty se hrozně moc těšíme. 606-736-736, vy posíláte SMSky a my zase odpolední muziku. Tady jsou Miraj a Summer Love.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 10 minut a je tu 15. hodina, tedy další odpolední zprávy, ale teď zprávy ze silnic. Máme tady dopravní SMSku. Pozor ve Slaném, jak je velký slánský rybník, ulice Lacinova, je tam přes cestu padlý strom.
0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kilogram za 39,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 15 hodin, půl minuty k tomu, jdeme na zprávy.
1: Majitel chmelnice má strach o chmel díky suchu a na pomoc mu přijeli cizinci a náměstí Svobody na Kladně se znovu kompletně uzavírá.
2: Relax Radio.
1: Na farmě v Oboře na Žatecku pomáhají s chmelem cizinci. Obhospodařit se musí 43 hektarů. Majitel chmelnice má strach ze sucha, které v posledních týdnech panovalo. Půda je sice na povrchu mokrá, do hloubky se voda nedostala. Speciální meteorologickou stanici musí hlídat pěstitel kvůli správnému růstu a dostatku vody. Náměstí Svobody na Kladně se znovu zcela uzavře, a to 13. května ráno. Výjimka, která umožnila projet náměstím, byla z důvodu přestávky ve stavebních pracích. Na místě začne frézování vozovky a najede

0: druhou a třetí hodinu ranní pak bude zcela zastaven, vždy na zhruba 20 minut.
1: Dlouhodobě poptávaný tunelbus, tedy autobusová linka využívající tunelového komplexu Blanka k urychlení cestování mezi Prahou 8 a Prahou 6, poprvé sveze cestující během letošního léta. Pod číslem 145 vytvoří v trase sídliště Čimice, Bohnice, Kobylisy, Davidská vítanou alternativu k trase metrem přes centrum města i individuální automobilové dopravě. Cestu mezi Kobylisy a Davidskou by měl zvládnout pod 20 minut.
2: Sport.
1: Čeští házenkáři ve středu domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou outsiderem. Jeden z dvojice trenérů Daniel Kubeš nicméně věří, že mohou překvapit. Do týmu se vrací uzdravený střelec Matěj Klíma, naopak schází jiný z opor Dominik Solák.
2: Relax Radio.
1: Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost s přehánkami nebo deštěm. Nejvyšší teploty dne budou 10 až 13 stupňů a na horách 12 stupňů Celsia.
3: Pankrát Servác Bonifác, to je teď aktuálně, ne? Že?
1: No,
3: ledový
1: no,
3: muži,
1: ano,
3: no, tak to tomu
1: ano.
3: Odpovídá. Ty jsi říkala, že i v noci kránu může být někde i minus 1 stupeň Celsia.
1: A zítra bude.
3: Zítra bude.
1: Zítra nemůže, zítra prostě bude.
3: Tak říká to Barča, my jí věříme. No a mě zase můžete věřit, co se týče hudebního playlistu Rádia Relax. Čekám na signál, Nightwalk už za chvilku a taky bude souboj, moderátor versus právačka. Ty sedíš v horkém křesle a protože tady ve studiu máme zimu, tak myslím si, že dnes za horké křeslo budeš ráda.
1: No dneska jo, ale já bych tě trochu opravila. My tady nemáme zimu, my tady máme tučňáky.
3: Ano, když je, ano, chodí tady Barča jako tučňák.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Hrajeme vám to nejnovější, tohle jsou Fastboy, Beautiful Life. Co by měl podle vás umět ideální člověk v roce 2026? Tak psali jste do studia, pojďme dát prostor tedy vám, vašim SMS-kám. Za mě hlavně zdravý rozum, dneska je tolik informací, že kdo ho nemá, je ztracený, píše někdo, kdo se nepodepsal. Pojďme na další, stačí umět pracovat s telefonem a internetem, zbytek už zařídí AI Týnka. Ahoj Honzo, hlavně mít svůj názor, svůj pohled na svět. Kdo se nenechá manipulovat médii a sociálními sítěmi, to v dnešní době nemůže absolutně zvládnout. Napsala Markéta, zdravíme posluchačku Markétu. A pozor, já tady mám info, co nám prý chybí v roce 2026. Je to hlavně komunikace. I když jsme více propojeni než kdy dřív, paradoxně roste problém v komunikaci. Podle výzkumu více než 70% konfliktů v pracovních týmech vzniká kvůli špatné komunikaci, ne kvůli odborným chybám. To znamená, že schopnost jasně mluvit a naslouchat je často důležitější než technická expertíza. Myslíme na to.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

Za chvilku pohled na dálnice, jak se jezdí takhle v úterý odpoledne. Dáme taky souboj moderátor versus právařka. No a ještě musíme dořešit dnešní téma, co by měl umět člověk v roce 2026. Přidám další poznatek a to je umět vypnout. Kolik z vás dokáže odložit třeba mobilní telefon? Moderní svět je totiž neustále zapnutý a to má dopad na naší psychiku. Studie ukazují, že průměrný člověk kontroluje telefon více než 100krát denně. A to je hodně smutný. Tedy ideální člověk roku 2026 proto potřebuje umět vědomě vypínat, jinak ho svět přeruší. Tak co takhle třeba vypnout s námi? Vypnout s rádiem relax a opravdu relaxovat s muzikou. Žádný mobil, jen ta nejlepší muzika, kterou sestavujete mimochodem i vy, a to v hitparádě Relaxádě. Tady je top trojka.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak ještě rychlý pohled na dálnice. Připomínám dopravní nehodu na D5 na 139. kilometru ve směru na Rozvadov. Nehoda osobního auta, pravý jízdní pruh je tam uzavřen. A ještě D1, 118. kilometr ve směru na Prahu. Pro pruchu odstavené osobní vozidlo očekávejte mírnější zdržení. Přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Tohle je ryšavý zpěvák Ed Sheeran. Barčo, řekni něco, prosím tě.
1: Já už se moc těším na souboj.
0: A tohle je Barča, hezky jsi mi nahrála. Barča naše zprávařka a já, Honza Ladra. Tak jdeme na souboj, myslím si, že dneska potěšíme hlavně pánské posluchače. Myslím si, že tohle bude pro ženy docela velký oříšek. Jsem zvědavý, jestli nás ladí teď v tuhle chvíli i Alča. Uvidíme, jestli to dá dohromady naše věrná posluchačka tohoto souboje. Tak připravená bojovat?
1: No, já teda asi nevím, protože si myslím, že na mě dneska nejsi moc hodný.
0: Nejsem, nebyl jsem hodný ani včera na Kamču, ale já tenhle týden chci fakt uhrát plný počet bodů. Tak, no, tak uvidíme.
1: Já se budu těšit na příští týden.
0: Jo, to se zase otočí. Tak, ale
1: jsem připravená.
0: Teď si v horkém křesle, tak jdeme na to. Round one, fight. Tak, dnešní ukázka je z filmu z roku 1995.
1: Mm-hmm. Ne, nebyla jsem na světě.
0: Ne, já vím. Ale pozor, pokud teď vyrazíš do kina, mm-hmm, kdy jsi naposledy byla v kině?
1: Asi před 2 měsícema.
0: No tak to je dobrý, tak to jsem na tom hůř, já to mám tak 3 roky zpátky, myslím. Tak teď, pokud prostuduješ program kin, tak myslím, že tam je Ďábel nosí Pradu,
1: ano,
0: číslo 2.
1: Ano.
0: To jsi asi viděla.
1: To jsem viděla.
0: Ale tenhle film je tam teď taky.
1: Aha.
0: Jo, není to pokračování, ale prostě jiné zpracování tady toho filmu. Mm-hmm. Pod stejným názvem.
1: Dobře. Tak vzhledem k tomu, že jsem na ten program jako úplně nekoukala.
0: Aha, takže nevíš.
1: Takže já jsem viděla jenom Ďábel nosí Pradu, tu dvojku, že to tam je.
0: A dobrý.
1: A to je celý.
0: Ale bylo to dobrý aspoň.
1: Jo, to jo.
0: Jo?
1: To jo.
0: Tak hele, Ďábel nosí Pradu to není. Jo?
1: Ano.
0: Tohle fakt je vyloženě asi pro kluky. Mě to oslovilo v 90. i jako dítě, protože my jsme dokonce hráli i počítačovou hru na zpracování. Jakoby. Nejdřív byla počítačová hra,
1: ano,
0: pak to zpracovali do filmové podoby.
1: Mm-hmm.
0: Jak jsi na tom ty a počítačové hry?
1: No tak když jsem byla malá, tak jsem taky něco hrála.
0: Ale co, počkej, tak to, co to bylo? To nebyl Prince of Persia, ne?
1: Ne, ale nějaký klučičí hry taky, já mám samý bratrance, víš, takže já jsem musela.
0: Takže ale to už Call of Duty, ne, spíš takovýhle moderní hry.
1: Jo, jo.
0: Tak tohle je tedy zpracována počítačová hra v roce 1995. Kdybyste teď viděli výraz Barči na mě, co to je, pane bože? Je to ten výraz?
1: No.
0: Tak povídej.
1: Já si myslím, jako děkuju ti za ty nápovědy.
0: No je jich hodně dneska.
1: Je jich hodně.
0: Já se snažím,
1: hodně.
0: No.
1: Jo, jo, snažíš se, to ti uznávám. Ale jako, jestli to nebude něco o autech. Jako musí to být něco o autech.
0: Já nevím.
1: Si myslím,
0: dej
1: já.
0: Název.
1: Já si to myslím. No to nemůžu říct ten název.
0: Ale
1: přece.
0: Tady píše Verča do studia. Zdravíme Verču, nejrychlejší teď reakce.
1: Mm-hmm.
0: A má to správně, je to holka. Takže název?
1: Je, a jo, mě něco napadlo.
0: Tak první písmeno aspoň.
1: No.
0: No?
1: No.
0: Takže Need for Speed?
1: Jo!
0: Ne, je to špatně.
1: Tak
0: je
1: nic.
0: Milý to. Tak teď je to na vás relaxací. 667-36736, zprávaři opět bez bodu, ale vy můžete mít někdo z vás písničku na přání.
2: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus zprávařka. Připomeneme vám, co jste třeba teď sedli do auta, dnešní ukázku. Tak hele, máme jenom jeden tábor.
1: Asi to bylo jednoduchý.
0: Ten tábor, když to takhle vezmu, jsou tady samý chlapy v SMS-kách, ale mezi nimi i pár žen.
1: No takže jsou šikovní.
0: Nedávno jsem se bavil s kamarádem, ten říkal, že na tom byl v kině, teď to právě je v kině, takové pokračování, nebo spíš nové zpracování tady toho filmu, který dneska hádáme z roku 1995, a říkal, že takhle plný kino chlapů ještě neviděl.
1: No jo, no tak protože tamto zaměření, ta cílová skupina je jasná, že jo?
0: Je to jasný. Je to zpracování samozřejmě i počítačové hry, kterou jsem miloval v devadesátkách. Tak nejprve dáme prostor hlasovkám.
2: Tady Alča, tak zrovna vás poslouchám a myslím, že to je Mortal Kombat 2. Jedničku, nebo prostě ty první jsem viděla opakovaně, nepamatuju si to, ale to už je fakt strašně dlouho. Tady tu dvěku jsem teda neviděla. Ale myslím, že to je Mortal Kombat 2. A myslím, že Techno Brothers, nebo jak se jmenuje ta písnička, myslím si stát s nějakou další skupinou. Mějte se, ahojky!
0: Alča nesklamala, hele. Říká ti něco Mortal Kombat?
1: No je to hra počítačová, to víš, že mi to něco říká.
0: Tak ještě bereme někoho, kde je na telefonu, hezké odpoledne.
3: Ahojky, tady Verča.
0: Hele, další žena, to je super, ne?
1: Ne, je to ostuda.
0: Jo, jo, právě, já jsem i rád, že takhle volej ty ženy. Tak Verčo, kam tě zdravíme, odkud jsi?
3: Z Téhočeva.
0: Výborně, tak co to tedy je za film, který jsme dneska měli hádat, nebo zprávaři?
3: Mortal Kombat.
0: Mortal Kombat je s fanfárou.
1: Je to tak?
0: Ty jsi hrála hru Mortal Kombat, nebo jak to, že to víš?
3: Hrála jsem ji zhruba před 12 lety ještě na PlayStationu.
0: Dobrý, tak to už bylo tedy na PlayStationu, to myslím, asi nebyly takový ty základy, co jsem já hrál v 90, kde tam bylo jenom pár postaviček. My jsme vždycky tu klávesnici měli úplně omlácenou, aby jsme se naučili takový ty jejich komba anebo fatality. Tak fatality asi umíš, ne? Na tom PlayStationu se to dobře namačká, ne?
3: Jo, jo, jo.
0: Teď podle mě řada posluchačů ani neví, o čem se tady bavíme. A tvá nejoblíbenější postava z Mortal Kombat?
3: Onaga.
0: Aha, no vidíš, tak teď to mi mohu i já.
1: Ale Verča je opravdu znala.
0: Jo, to teda jo. Tak já si vzpomenu, já myslím, že tam je za mě Sub-Zero nebo Škorpion, to miloval jsem nejvíce se Škorpiona. Johnny Cage, že jo, tak ten měl ty brýličky a Kano měl to červený oko. Nebo Kano.
3: Jo.
0: Ale to je fakt zdalá ta Verča, to je úplně v obraze.
3: Tak tam byla, myslím, že ještě, nechci to asi Šína, nebo tak nějak, a to byla zase čtyřruká Svana Tadino.
0: Ano, a na čtyři ruky ho si taky vzpomínám, a ten se jmenoval Goro.
1: Já bych řekla, Verčo, buď to nebylo 12 let, nebo to není 12 let, nebo máš sakra dobrýho pamatováka.
0: To jo. A podle mě teďka ty jsi ideál, podle mě pro chlapy, co milují tuhle tu hru, že by si s tebou klidně rádi zahráli Mortal Kombat. My ti ale Mortal Kombat nemůžeme pustit, my ti můžeme pustit jakoukoliv jinou písničku, to ti zahrát můžem, tak co to bude?
3: Cokoliv od Rebeče 48.
0: Dobře, dávám tam léto, hele, to je teďkon dobrý, tady v tom počasí, který tady je, tady furt prší nakladně, tak léto na zahřátí. A ještě, hele, ty potvrdíš teďkon, že jsi fakt ideál pro chlapy. Mortal Kombat, miluješ tuhle tu hru, určitě by si, věřím tomu, šla i na ten film, co je teďkon aktuálně v kinech. A ještě řekni, že se těšíš na páteční večer, kdy začíná mistrovství světa v hokeji, a tím to máme úplně krásně uzavřený.
3: No, já hokej moc nehoduju, ale jelikož jako manžel kouká, tak jo, těším.
0: Jo, dobrý, tak s tou zavřela krásně, ona je zadaná a musí se těšit na hokej. Tak jo, díky za zavolání, Verčo, pozdravím manžela.
1: Měj se.
0: Ahoj.
4: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada, nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené, takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: that you're sorry, 'cause I love you too much to look back.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Yes.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je 16 hodin a před námi jsou zprávy s Bárou.
1: Městská policie Kladno zadržela recidivistu, který byl po zadržení rovnou převezen k vazebnímu jednání a zemědělci z celé Evropy řeší problém sucha.
2: Relax Radio.
1: Krádež zubních past v drogerii na pěší zóně v Kladně se tentokrát vymstila nenapravitelnému muži s bohatou trestnou minulostí. Díky přesnému popisu ostrahy obchodu, dobré práci operátorů městského kamerového dohlížecího systému a strážníků v ulicích byl muž dopaden a policisté po sdělení obvinění rovnou převezli k vazebnímu jednání. Klimatické problémy, výkyvy počasí, sucho, to jsou problémy, s kterými se denně perou zemědělci z celé Evropy. Jaroslav Mikoláš, předseda Krajské agrární komory a zemědělec z Lišan, upozorňuje na fakt, že klimatická změna není už jen teoretickým tématem vědců, ale každodenním problémem českých farmářů. K rekonstrukcím ulic nám víc řekne mluvčí města Vít Hral.
3: Od pondělí 18. května do 3. října budou probíhat hlavní práce na celkové revitalizaci Rozdělovských ulic, Helsinská a Petrohradská, a to ve čtyřech etapách.

0: postihy pro intoxikované řidiče, a to až na 10 let vězení. Přísnější trestní sazbu chystá také pro organizátory drogových obchodů, výrobce či distributory drog. Hodlá rovněž umožnit soudní zabrání auta i v případech, kdy pachatel trestné činnosti za volantem nebude majitelem vozu. Sport. Hokejisty mistrovských Pardubic posílí reprezentační útočník David Tomášek z Ferrištadu. Mistr světa z roku 2024 z Prahy, který tuto sezónu začal v Edmontonu v NHL, podepsal víceletý kontakt a do Dynama se vrátí po 8 letech.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Noc nás čeká chladná s teplotami 4 až 1 stupeň. Obloha bude oblačná, zítra bude proměnlivá oblačnost s možností přeháněk nebo deště. Teploty budou 10 až 13 stupňů Celsia. Já se s vámi loučím a užijte si krásný zbytek dne na relaxu s kolegyní Jarkou.
2: No ty mi nikam neutíkej. Jako, co se loučíš teďko, jako,
0: no.
2: Sotva si přišla sem ke mně a už mě si říkáš ahoj.
0: Tak ale já nemůžu za to, že chodíš tak pozdě.
2: Pozdě?
0: No.
2: Já za to nemůžu, že vysílám až o 4 hodin.
0: Tak si to přesuň a můžem tu být spolu celý den.
2: To bych velice ráda. Tak je, věřím tomu, že legračně bude mezi 16. a 17. a 19. hodinou a hudebně se můžeme těšit na Adama Ďuricu. Zatancuj si se mnou.
1: Jarka Poláková, Bára Průšová, Relax, Relax Radio.

0: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: z Radia Relax začíná Relax Jarko a dneska půjdeme trochu do svědomí. Tak schválně, pamatujete si svoji poslední lež, takové to klasické, když řeknete na té druhé straně aparátu už jedu a přitom stojíte ještě stále doma v ručníku, nebo tohle to bylo ve slevě, i když účet radši rychle zmizel v kapelce, a nebo neopak, poznali jste v poslední době, že někdo lhal vám, třeba partner nebo partnerka světou, já nic neutratil, ani neutratila, nikdo tam nebyl, s nikým jsem se nebavil. Musím říct, že takový ty děti s legendárními úkoly už máme hotové, to už asi je časté u vás doma. A nebo třeba mě napadá ještě kolega, který tvrdí, že ten poslední větrník v kuchyňce určitě nesnědl on. No, tak dneska si budeme povídat právě o malých i větších lžích, třeba i o těch vtipných, občas trapných, a i těch, které se provalily během 5 minut. Tak mi pište svoje historky, protože věřím, že v tom rozhodně nejsem sama a i vy nejste sami. Relax Jarkou právě startuje a k tomu samozřejmě nejlepší muzika na pohodové odpoledne.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Před námi je mé oblíbené kalendárium a já jen připomenu, že dneska slaví svátek Pankrác. No a jak se říká, Pankrác, Servác a Bonivác, ti nám vždycky trochu zamotají počasí. No tak je to venku vidět, ráno bylo 8 stupňů. No takže pokud jste dneska ráno nevěděli, jestli si vzít bundu, mikinu nebo rovnou zimní kabát, nejste v tom sami, já byla úplně na tom stejně. Každopádně všem Pankrácům přejeme krásný sváteční den, hodně pohody a hlavně a tím dnes nikdo neříká zmrzlíku. No a my už jdeme na dnešní kalendárium a podíváme se, co zajímavého se právě 12. května odehrálo.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 12. května. Tento den roku 1907 se narodila herečka Katharine Hepburn. V roce 1948 přišel na svět v anglickém Birminghamu rocker Stevie Winwood. O 10 let později přišel na svět syn herce Marlona Branda, Christian. Dnes už stejně jako jeho otec nežije, zabila ho sestra jeho přítelkyně. 12.5.1884 zemřel jeden z nejznámějších českých hudebních skladatelů, jmenoval se Bedřich Smetana a bylo mu 60 let. Psal se rok 1971, když se v Saint-Tropez ženil zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. 12. května 1992 se jistá Ingrid Bajens stala první Belgičankou, která zdolala nejvyšší horu světa, Mount Everest.
1: Relax. Relax Radio.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Pokud ještě nemáte žádný plán, kam vyrazit tento víkend, tak si vemte kalendář a můžete si napsat pár akcí, na které vás pozvu. Muzejní noc v hornickém skanzenu Majerau, pátek 15. května od 17 hodin do 22. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program propojující zážitkovou hru, novou výstavu i divadelní umění. Součástí večera bude také možnost nahlédnout do nově vybudovaného depozitáře v prostorách bývalých koupelí. Další akce 16. května v sobotu, kde nakladně uskuteční se tržiště radosti, komunitní akce zaměřená na lokální tvůrce a ruční výrobu. Těšit se můžete na menší jarmark originálních výrobků, workshopy pro děti i dospělé a také na výbornou kávu a nějaké dobrůdky. Tržiště radosti si můžete užít od 13 do 17 hodin v Pecka Art Café v Kladnic v Tiborově ulici. No samozřejmě nesmí chybět sportovní pozvánka, a to na fotbal. Sokol Hostoň versus Viktoria Plzeň B, pátek 15. května od 17.30 hodin, kde na stadionu Vojtěcha Zeithamla Hostouni.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

Teď si, milí relaxáci, dáme jeden z největších hitů od Eltona Johna, písničku I'm Still Standing. Tato skladba vyšla v roce 1983, rok před mým narozeninem. A Elton John, on říká, že byla reakcí na všechny, kteří si mysleli, že jeho kariéra už končí. No a jak vidíte, pořád stojí a pořád hraje. Musím říct, že tahle pecka zazněla i v několika známých filmech. Asi nejvíc si ji lidé pamatují z animáku Sing, kde ji zpívá gorila Johnny a objevila se také ve filmu Rocketman, což je právě životopisný film o Eltonu Johnovi a tam zazní úplně v závěru jako symbol toho, že všechny životní pády ustál. No tak si pojďme připomenout jeden nesmrtelný hit I'm Still Standing od Eltona Johna.

0: ti ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Dnešním tématem na rádiu Relax jsem si vybrala lži a vše, co se točí kolem nich. No a Alča, naše posluchačka, poslala takovou tu naprostou klasiku, kterou ona nejvíce, nejčastěji používá doma. A vlastně bych to mohla prohlásit jako nejčastější ženské hlášky. Tak jedna z nich je, prosím tě, tohle mám už dlouho, jen jsem to nenosila. Ne, nebo i ty boty byly ve slevě. A nebo další, když byly jedny, druhé byly skoro zadarmo. A taková legendární věta, to byl poslední kus, už by jinak nebyly. Takže Alčo, děkujeme, myslím, že teď spousta žen sedí v autech a jen tak tiše přikivuje. A já teda musím říct, že u nás doma je největším problémem, že moje nové věci vždycky odhalí synové. Já přijdu nenápadně domů, mám třeba nové boty nebo nějakou novou kabelku a během asi 5 sekund slyším přes celý byt. Mami, ty máš ale pěkný nový boty. No, úplně nejhorší je, že to oznámí tak hlasitě a s takovým nadšením, že moje nenápadná klasická strategie lásko, to už mám dlouho, skončila dřív, než vůbec začala. No a pozor, za chvilku v následujícím vstupu vám prozradím 5 nejčastějších mužských lží. A pánové, myslím, že tentokrát budete mít trochu problém se obhájit.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736.
2: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.
5: Máme 17 hodin a dneska je 12. května.
4: Relax Radio.
3: Relax Radio.
4: Počasí. Počasí.
5: Zítřejší počasí bude spíš pod mrakem. Čeká nás oblačno až zataženo ráno a večer se ale místy může ukázat i polojasná obloha. Na severu republiky se objeví přehánky, hlavně na horách, jinde zaprší jen výjimečně. Večer začne na severozápadě Čech pršet častěji. Teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 10 a 13. Mezi 17. a 18. hodinou budeme pokračovat samozřejmě v mém tématu lži a vše, co se točí kolem nich, ale taky bude anketa Relax v ulicí, no a nebo si můžeme zahrát Slavíčka.
6: Dívám se hezký den, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním se pospím.
5: Takže hezký podvečer.
3: Relax Radio.
4: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
4: Relax Radio.

0: novinka na Relax Radio.
1: Udělám si hezký ráno plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: A je tu ta naše oblíbená anketa Relax v ulicích. No, tentokrát jsme vyrazili za lidmi do Slaného a položili jim docela takovou těžkou otázku, která zní částečně i jako ze školní lavice nebo nějaké právnické zaklínadlo. Ptali jsme jí se, co je to preambule. Co si pamatuju ty odpovědi, které jsme natočili, tak byly docela kreativní. Mám pocit, že někdo typoval i lék na kašel, někdo typoval aplikaci do mobilu a jeden pán dokonce si myslel, že je to druh těstovin. No tak schválně, víte to vy? My si jdeme poslechnout vaše odpovědi.
1: Relax v ulici.
2: Preambule, to je nějaký, to jsem se to učil s dcerou do školy a je to nějaký testament jakoby, nebo nějaký jakoby předpis. Je to možný?
3: To jsem v životě neslyšela. Nějaký tip? Nevím, netuším.
4: Zní to jak název nějakého léku. Odborně, vzpomněl jsem se tam na ambulance, preambule, nebo něco, co si vezmu předtím, než mi dá nějaký lék v nemocnici. Nevím.
5: V životě jsem to neslyšel, nevím. To jako fakt ne, jako. Nebudu si tady ani vymýšlet. To nemůžete po mně chtít.
6: Preambule, to je překlad listiny, pokud se nemýlím. Myslím si, že to je překlad listiny v rámci Evropy.
7: Preambule je před jako abstrakt, nebo... Ježiš, to jsou otázky, to bych se na to bývala připravila. Nevím.
8: No to je nějaká bambule před.
0: Ano, je to bambule před, anebo je to taky předambule, jak jste mohli slyšet. No tak co to je vlastně ta preambule, no? Já nebudu dělat chytrou, samozřejmě pamatuju si, že jsme se to učili ve škole, že to byla nějaká listina, to je jediný, co si pamatuju, ale přesně je to úvodní část nějakého důležitého dokumentu, třeba ústavy nebo smlouvy, je to takový předmluvní text, který vysvětluje smysl, hodnoty nebo důvody, takže to není žádná předbambule. Pánové, když tak si vemte ten chytrý chat GPT a on vám to úplně krásně vysvětlí. No a my jdeme dál, Mackenzie McKay, Duke's Head.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Teď je před námi taková jedna pořádná taneční nostalgie. Kapela Black Jacksy v roce 2002 vzala do parády hit Into the Groove, který původně proslavila naše královna popu Madonna už v 80. letech. A i tahle dance verze dokazuje, že některé songy prostě nestárnou. Tak si přidejte volume doprava, protože teď nás čeká pořádná jízda na tanečním parketu. Blackjack a Into the Groove na Radio Relax.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Tak pozor, dámy, slíbený seznam je tady. Podle různých vztahových anket a článků mezi nejčastější mužské lži patří třeba tyhle klasiky a věřím, že některé z nich už doma slyšel snad skoro každý. A začneme od pátého místa. Na pátém místě se umístila věta: to si mi neříkala. No tak samozřejmě, že jsem to říkala, já jsem to opakovala několikrát, třikrát, ideálně jsem to ještě napsala jako zprávu, nalepila jako lísteček na lednici, ale ty jsi si z toho stejně nevšiml. Takže jo, to je páté místo. Na čtvrtém, já půjdu jenom na jedno pivo. Tahle věta je nesmrtelná a mám pocit, že se používá snad od vynálezů hospody. Takže to je čtyřka, trojka, za chvilku jsem hotový. Záleží, jak tuhle větu chápete, ale já myslím, že asi spíše jde o práci v garáži, nebo o opravu sprchy, nebo cokoliv, co manžel dělá doma. Je to taková ta mužská chvilka, je to takový ten časový údaj, kdy za minutu, tak z minuty je hodinka. Takže takhle. Druhé místo. Nic mi není. Já si myslím, že tohle to máme asi stejné, že? Když ženská řekne nic mi není, tak i muž si má z toho vydedukovat, že vlastně je mi hodně. A ideálně by to ten chlap měl, nebo i žena poznat sami, že? No a první místo, legendární věta, ne, vůbec si nepřibrala. A tady musíme uznat, že tohle je vlastně taková ta možná nejmilejší mužská lež ze všech. No tak schválně, ženy, jakou nejčastější mužskou lež slýcháte doma vy? Pište mi na Radio Relax, nebo mi volejte na 6673636, protože myslím, že pánové dneska budou trošku pod palbou.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax rádio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor, řidiči, komplikace hlásí dálnice D1 na 21. kilometru ve směru od polských hranic na Prahu. Došlo tam k nehodě osobního auta, které skončilo ve svodidle. Na místě je překážka na vozovce, projíždíte se zvýšenou opatrností. Další nehoda se stala v ulici Mládežnická v Neratovicích na Mělnicku, kde se srazil nákladní automobil s autobusem. Nehodu vyšetřuje policie a místo je momentálně nebezpečné, proto počítejte s komplikacemi v provozu. No a problémy jsou také na dálnici D5 mezi 0. a 2. kilometrem ve směru od Rozvadova na Prahu. Srazila se tam dvě nákladní auta a průjezd je se zvýšenou opatrností a mohou se tvořit kolony. Tak šťastnou cestu a hlavně bez nehod.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Dneska se bavíme o lžích. A teď pozor, existuje prý něco jako bílá lež. To jsou takové ty neškodné, které říkáme hlavně proto, abychom toho druhého neurazili nebo ho nezranili. Takže když se vlastně partner třeba zeptá, miláčku, nedělá mě ten oblek tlustého, tak vy samozřejmě odpovíte, ale prosím tě, vůbec. No takže podle odborníků to ještě není žádný vztahový zločin a dokonce britská expertka na vztahy Tracy Cox dokonce říká, že takové malé milosrdné lži často znamenají, že jsme empatičtí a toho druhého máme rádi. No jo, jenže já si říkám, že pokud je těch bílých lží zase až moc, tak partner pokud jako to prokoukne a zjistí, že nemluvíte pravdu, tak nevím, jako, jestli potom by vám, k vám nestratil tu důvěru, no. No, to je jedno, no. Každopádně milosrdná lež, takzvaná bílá lež, možná vztah zachrání, ale všeho moc škodí. No tak si myslím, že spousta posluchačů teď přemýšlí, kolikrát dneska už řekli, já už jsem na cestě. Mimochodem tohle je velice oblíbená věta mého muže, když mu večer volám, kde jseš, volám mu v 6, jsem na cestě. V 7 hodin mu volám, jsem na cestě. V 8 hodin jsem na cestě. No, ale aby to nebylo zase jenom o té mužské špatné stránce, tak za chviličku se podíváme, neboli vám prozradím 5 nejčastějších ženských lží. A dámy, myslím, že v některých větách se bezpečně poznáme úplně všechny.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: XXXLUS do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Většina z nás, nebo našich posluchačů určitě zaznamenala, co se stalo tuto neděli, myslím, že to byla neděle, já teda nejsem fotbalový fanoušek ani jednoho, nebo prostě fotbal extra nemusím, nebo nesleduji, ale zhlédla jsem na internetu, co se stalo, bylo to neskutečný, vlastně nepochopitelný a teďko teda vyšla zpráva, že trest už je známý, jsou docela tvrdý, ale asi je to na místě. Slávie dostala maximální pokutu 10 milionů korun. Derby bylo kontumováno výsledkem 3-0 pro Spartu a sešívaní navíc. Odehrají 4 domácí zápasy bez diváků. Důvodem je znám, byly to ty výtržnosti fanoušků a vniknutí na hrací plochu v závěru utkání. No, uvidíme, jestli tohle z toho bude pro fanoušky do budoucna dostatečné varování. No, já mám pocit, že tohle z toho už do toho sportu moc nepatří.

Dámy, teď bude trocha sebereflexe. Po mužských lžích se totiž podíváme i ty na ty naše. A podle různých vztahových anket mají ženy několik vět, které doma používají úplně pravidelně. Tak schválně si se poznáte. Na pátém místě. Už jsem na cestě. Což v našem překladu občas znamená, ještě si suším vlasy a dohledám si druhou botu. Na čtvrtém místě, to už mám dlouho, ano, to jsou takové ty nové věci, boty, kabelky, kabáty, které partner vidí úplně poprvé. Na třetím místě, to bylo ve slevě. A tady vůbec nezáleží na tom, kolik to vlastně stálo. Důležité je, že to bylo výhodné a hlavně, že tam padne to slovo sleva. Na druhém místě, to máme podobné s muži, nic mi není, jsem v pohodě. Takže pánové, pokud tohle to slyšíte a zároveň je doma ticho, jak v kostele, tak rozhodně se něco děje. No a první místo, legendární ženská věta, za 5 minut jsem hotová. No a všichni moc dobře víme, že těch 5 minut funguje úplně jinak, než těch 5 mužských minut. Ale víte co, nakonec jsou tyhle ty malé lži možná spíš součást vztahového folkloru. Horší je, když někdo lže opravdu kvůli důležitým věcem. No tak schválně, jakou ženskou lež znáte nejlépe vy? 606 736 736. Relax Radio.

0: Dneska máme 12. května a odbyla 18. hodinka.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Zítřejší den přinese spíš oblačné až zatažené počasí, ráno a večer se ale místy ukáže i polojasná obloha. Na severu republiky se objeví přehánky, hlavně na horách, jinde zaprší jen ojediněle. Večer začne víc pršet na severozápadě Čech. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni na západě a severu Čech kolem 10 až 13. Mezi 18. a 19. hodinkou budeme pokračovat v našem tématě a můžete se těšit například na Xindla X a Anděl.
2: Jsem anděl, co tě dostala povel, ale máme tě vzít do nebe, si z toho něco pro sebe, mám rád řeč těla v kapselu.
0: Máte se na co těšit, tak si vohulte naše rádilko.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Dneska řešíme lži a já bych se možná přesunula do pracovního prostředí. Pojďme opustit ženy muže, protože tam občas vznikají takové ty věty, které i my sami používáme úplně často a nejčastěji. A to je věta: ten mail jsem vůbec neviděl nebo neviděla. A přitom je mi naprosto jasný, že ten mail už si kolikrát ten člověk přečetl, ale aby nevypadal úplně blbě, tak řekne, ten mail jsem vůbec neviděl. Nebo úplně takový to nejčastější, to občas se přiznám, že používám i já, mě to asi spadlo do spamu. Úplně náhodou, to zrovna byl takový ten důležitý úkol od šéfa nebo od drahé polovičky, abyste něco udělali, ale on vám najednou z ničeho nic spadl do spamu. No, pak je taková ta klasická věta, tiskárna se nefungovala, dneska už 90% rodin má doma tiskárny, kopírky, takže jako takový ty úkoly, paní učitelko, mě to prostě, jsem to nemohla vytisknout, protože nemáme kde, tak to už taky na mě moc nefunguje. A dneska je fakt jako super, že člověk může říct, tak mi to pošli do mailu, já si to otevřu tady a pak zjistíte, že ten úkol hotový není nakonec vůbec. No a pak taková ta samozřejmě nejčastější věta, pak ta se děje v práci, to není moje chyba. To je úplně takový to fascinující, protože podle lidí v práci vlastně nikdy není nic, nikoho chyba. No, tak pojďme se podívat, napište mi na 6673636, jakou největší pracovní výmluvu nebo lež jste slyšeli či použili vy. Jdeme na to.
1: Relax. Relax Radio.

0: písnička od zpěvačky Alessandry Narcissist a před námi je pořádná dávka latinsko-americké pohody, protože Enrique Iglesias a jeho hit Written Divine, tahle písnička vyšla na přelomu tisíciletí a okamžitě dobila rádia po celém světě. Zajímavostí je, že videoklip se natáčel v poušti v Kalifornii a Enrique v něm předvádí svůj typický romantický styl, kvůli kterému měl tehdy miliony fanek po celém světě. A já patřila mezi ně. A mimochodem, Enrique Iglesias je syn slavného zpěváka Julia Iglesiase. Ale svou kariéru si vyšlapal úplně sám a právě tahle písnička, která přijde, ho definitivně vystřelila mezi největší hvězdy popu. Tak pojďme dát rytmus, který nestárne. Enrique Iglesias a Written Divine.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Před chvilkou mi přišla zpráva od posluchačky Moniky Skladna a ta napsala k našemu dnešnímu tématu úplně nádhernou větu. Jarko, největší lež mého manžela, když otevře lednici, podívá se dovnitř a zavolá: my doma vůbec nic nemáme k jídlu. No a přitom tam stojí a kouká na plnou lednici. Moniko, děkujeme. Tohle je mimochodem podle mě univerzální mužská schopnost. Já to mám doma trojnásobné. Chlap prostě otevře lednici, nevidí šunku přesně před očima a automaticky vyhodnotí situaci jako velikou humanitární krizi. A nejlepší je, že o 2 minuty později přijde s rohlíkem, salámem, sýrem, jogurtem a ještě si najde něco sladkého, takže evidentně doma něco bylo. Tak schválně, jsou jakou nejvtipnější lež nebo výmluvu pravidelně slýcháte doma vy? Pište mi dál na Radio Relax 6673736, protože dnešní téma je evidentně nekonečné.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada. Nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Před námi je hit a takovej hit, že to bude neskutečně velká hudební jízda, protože písnička Lady Marmalade v podání čtveřice hvězd Christina Aguilera, Pink, Lil Kim a Mia. Tahle ta verze, kterou uslyšíte, vznikla pro slavný film Moulin Rouge a stala se obrovským hitem po celém světě. Písnička je sice předělávkou skladby ze 70. let, ale právě tahle energická verze z roku 2001 jí dala úplně nový život a slavná věta, kterou jsem hodně velice často používala ve Francii, pro ty, kteří vědí, co znamená Voulez-vous coucher avec moi, ce soir, se tehdy zpíval snad úplně každý a i když ne, každý přesně právě věděl, co znamená. Ale já to naštěstí věděla. Takže pořádně si dejte rádio na hlas Lady Marmeláde. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Přišla mi docela krásná a milá zpráva od našeho posluchače Mariana a musím říct, že není nad chlapa, který umí přiznat pravdu. I když trošku pozdě třeba. Marian píše, ahoj do relaxu, chtěl bych se omluvit manželce, protože jí lžu docela pravidelně, když říkám, jdu na jedno. Samozřejmě pokračuje, já vím, že těch piv bude víc. Promiň zlato. Tak kdyby tady ještě bylo aspoň pro koho to je třeba, tak by to bylo fajné. Každopádně, Mariane, děkujeme za upřímnost. Myslím, že teď právě spousta žen jen významně kývá hlavou a říká si, no konečně to někdo přiznal veřejně. Věta jdu na jedno je podle mě jedna z nejlegendárnějších čestických vět vůbec, protože všichni moc dobře víme, že to jedno je spíš orientační číslo než skutečný plán večera. A já si myslím, že podobné milosrdné lži občas zachraňují domácí pohodu. Teda aspoň do chvíle, než přijde domů manžel ve 2 ráno s kebabem v ruce.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dnešní relax s Jarkou se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a musím říct, že dnešní téma lží bylo opravdu výživné. Ať už to začalo větou už jedu přes to mám už dlouho, až po legendární větu jdu jen na jedno. Každopádně vám děkuji za všechny vaše zprávy, historky i přiznání, protože jste mě dneska někteří z vás opravdu pobavili a myslím si, že jsme zjistili jednu takovou důležitou věc. Občas zalžeme asi úplně všichni. A kdo říká, že nelže, tak lže. Hlavní je, aby to byly spíš takové ty malé, milosrdné, jak bylo řečeno, bílé lži a doma zůstala pohoda a humor. No tak musím říct, že už dneska se těším na to, co bude zítra a pozítří. Hlavně se těším, až se uslyšíme zase ve čtvrtek ve stejnou domu tady v Relaxu s Jarkou.
1: Čekuj náš web.

0: 92,3 FM. 92,3 FM. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax Radio.

0: Za chviličku nám odbije 19. hodina.
1: Relax Radio.
0: A ještě poslední pohled na zítřejší počasí. Čeká nás spíš oblačný až zatažený den. Na severu republiky se místy objeví přehánky, hlavně na horách. Ráno a večer se ale může ukázat i kousek modré oblohy. Teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů. Na západě a severu Čech bude kladněji kolem 10. Tak mějte po ruce lehkou bundu i deštník. Užijte si pohodový večer s námi na Rádiu Relax. No a mě nezbývá nic jiného, než si s vámi rozloučit. Doufám, že se uslyšíme ve čtvrtek ve stejný čas 16 až 19 hodin Relax s Jarkou. Takže krásný večer a NSYNC, bye bye bye.
2: Relax Radio. Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,5

0: watching.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Hey, Roshan!

0: události a výročí pro dnešní den. Dnes je 13. května. Tento den roku 1717 se narodila uherská a později i česká královna Marie Terezie. Pak dlouho nikdo, až roku 1939 spatřil světlo světa v Brooklynu herec Harvey Keitel. Ročník 1950 je zpěvák, skladatel a textař Stevie Wonder. O 4 roky mladší je český fotograf Jan Saudek. V roce 1950 se tento den začala používat kreditní karta pro opravdové zbohatlíky. Diners Club. 13. 5. 1950 přišel na svět Peter Gabriel. Posledním dnešním oslavencem je basketbalista a tak trochu i herec Dennis Rodman. 13. květnový den 1965 nahrála skupina Rolling Stones svůj slavný hit Satisfaction. A o 5 let později měl premiéru celovečerní film skupiny Beatles s názvem Let It Be. Relax Radio.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.